La danes ob 22. in 30 minut na Radiu Agora. No s tým pa se Dorian Krištof za enkrat od vas poslovím in vám želím dobrá tek, ktorý jazgem zdaj po malico, teda veliko veselia so poranským žurnálom kolegic in kolegov iz UAF-a.